0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník Víček.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Trutnově. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, půl litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litrů za 89,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvy za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, půl litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litrů za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z ČS.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak

si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na obourek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale

0: prachy si
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litrů za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 8.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Kop!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy,

Běžných 429,90 za 399,90. Dle Gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou

Barony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: S

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý můj.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilkum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aida.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně, lásko?

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mu písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Trutnově. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Tak proč jsme tam přijeli ještě jednu sloku?
1: Cože?
0: Ještě jednu sloku.
1: A proč bys přidávala sloku?
0: Aby jsme se tady tak nemačkali.
1: To se ti nelíbí.
0: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
1: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě z tý se stane takový bludiště a už se bude to problém se tady najít. Já už bych radši zpíval refrén.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5

litru Plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru Plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tvářou.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud. Noční proud.

0: Takhle pozdě v noci posloucháte rádio. I takhle pozdě v noci posloucháte Noční proud. Český rozhlas je na Radiožurnál každou noc.
1: Ve správný čas, na správné frekvenci. Jsme u vás tak blízko, že už to blíž ani nejde.
2: Pro všechny bdící, snící, milující a pracující.
1: Nechte se unést.
3: Mějte se, jak si přejete.
1: Noční proud. Pořad proti blbé náladě.
4: Noční.
5: Proud.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

tě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle Gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou.

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenku.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

vypne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy, z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy, 400 gramů, z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jakej sval to zemí otáčí?

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: celej žhavej.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
2: Mám prostě od

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, půl litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litrů za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybírá.

Rané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Že jo!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik, bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle Gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cotmonte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Martina svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle Gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90.

2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvy za 41,90.
1: Coop, všechno dobré. Tak.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: plán.
1: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
2: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bezednej hrnek hořkosti jen za 36.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm.

Vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny z Česka.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Trutnově. Přejeme hezký poslech.